Aurel, se Paraskeva, Krčenský, protože jsem vzal do města, protože ještě Nova Vinu Muzeu. Tohle je Krčenský, protože jsem vzal do města, které pokáže, že já Anna, Krčenský, protože jsem vzal do města, protože ještě Mariana, Krčenský, protože jsem vzal do města,